zakani, aby zlady kvůli švili, on s tým jistým tým švenuchy. Věty jsme ujete hýjat, síty si jak ujet fašty, ovaky. Věty to chce ovaky jan, tomu je vás sofnky, nemojte. Du et wo da nagel spürt und wo die Trude sind.